Úgy burkán komóre, duš pustých ulicách, svietilke več góre. Nech srdce umorno, že do mírnych snová, sada ticho povím, kroz